Pán říká, kdo peče a pět dukátů přinese, pět dukátů přinese, komu tanečníci vidět smí, když v skutku všechno znáš a znáš mé tajemství, já pak bych neznal, vždyť jsem tajemný, pak svěřím ti peče a odepsej mu jí. Mé jméno je Harpax, bojím se Sparty. Zajdu do hospody za Blánu, najím se, osvěžím, pak po cestě si poležím. Až se tvůj pán z města vrátí, můžeš mě z hospody zavolat.

sisanehed. Všechno povídám za kulisou, neb ctěné obecenstvo celou věcí zná a nesmíme je nudit. Veď vzácná paní, malou prosbu mám, já potřebuji půjčku.

Proč pak nedvobojováš nosky? A jsem se jim srdce nevnucoval, práce máme až dost. Dnešního času jsou hostiny na denním pořádku a nejen

0: s'est mis à ses cris de sauvage. Sorti sa platine.
1: Jaksem řekl, pane Rado, dvě drachny a naturálie dle potřeby.

tak se říká, že zaměstnanec je hospodářsky slabší. Chtěj, nechtěj, musím to chlapa vzít.

0: Primitivní neotesanec, tento rosolovitý putkáč nenažraný, upkatý rosol zkažený.
1: Dovolte, pane, to sice nejde.

0: connaît, il y a Saint Jean-Baptiste Poquelin. Giovanni Molière, známý svým ostrovtipem a kradením mých záplepek. Plautus, vašim službám, mistře, ale ani ten nejméně otesaný lotr ze všechných postav by si netroufl prodávat ženu. Prodal jsem spousty žen, ale co chcete, byly to otrokyně. A já koupil mnoho žen krásnými slovy a ještě mi za to platili.
1: Ale ten...

0: civilizace. Vrať se z mé hry, nejsem více tvým autorem. Stříkáme se tě. Škrtneme ho z obsazení.
1: Uvrhneme ho do propadliště dějin.
0: Spláhneme ho do kanálu.
2: Pomoc! Pomoc!
0: A zatím s tímto pravzorem dokonalosti
1: obnovíme ducha krásy,
0: ducha doby,
1: ducha kultury.
0: Dance aristokratique.